0: Jsem se vozu, pojď pak kamen prdne tu šipo, poste paní jsem več vozu.
1: Rešituje Rogl Romat Autostekla. Inspice boste vozili. Rogl-Romat.si